Hej, hej, hej! Sanak lieli, sanak mazi! Celý je ta uša sedá, ta už modin je gula.